0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.

V noci budem tvoj bezpečný a verný pocit. Neboj sa strachu, nemá kľúč k moci. Keby si vo voze alebo v koči, budeš mi klenotom pre moje oči, budeš mi bezpečím.

0: Dvojak alebo naozaj perný moderátorský víkend má pred sebou skvelý spevák a moderátor Karel Hegner. Poznáte ho aj z vysielania Českého rozhlasu Brno. A je to naozaj náruživý milovník dobrej dychovky. Vidieť ho budete môcť túto sobotu v Rakviciach a v nedeľu v Ratíškoviciach. O programe oboch festivalov nám povedal v rozhovore.
1: Čau, Miri, čau, ahoj.
0: Ahoj, ahoj.
1: Slovenský rozhlas.
0: Takže, Karlíku, teba môžu tvoji priaznivci vidieť v sobotu v Rakviciach na Túfaranka feste a v nedeľu, kde to bude?
2: V Ratíškovicích.
0: Tieto festivaly sú nejaká tvoja srdcovka osobne?
2: No, podívej sa, řeknu ti to tak. Rakvice, doslova a do písmene, pretože netuším, jestli je to 18., 19., 20. festival, ročník, a ja som byl už u toho prvního a každý rok som tam proste jezdil s Daneníkem Bílkem a tu Farankou. No a v Bratiškovicích som naskočil, je to tak 12, 13, 14 let zpátky. Svým spôsobem sú to takové zatím stálice srdeční.
0: Ja si pamätám Ratíškovice ešte spred mnohých, mnohých rokov a už vtedy sa tento festival deklaroval ako jeden teda z najväčších a asi aj s najdlhšou tradíciou fungujúcich festivalov u vás na Morave. Je to tak, že stále rok čo rok má čo zaujímavé ponúknuť aj z tvojho pohľadu moderátora?
2: No ja si myslím, že áno. Především sa tam třeba predstaví kapely, ktoré vznikli nedávno nebo obnovili činnosť. A potom taky tam bývají i zahraniční orchestry a je to prostě takový svátek hudby v těch Ratíškovicích a vím, že to bylo myslím v roce 68, kdy to zakládali, že jo, původně myslím Tonda Pavluš a Jožka Novák starší a ještě další a další, takže ta tradice, když to tak čítam, za dva roky už to bude 60 let, takže to tradici má velkou.
0: To už je celkom pekná kôpka. Skúsme si teda povedať, koho budeme môcť vidieť a počuť na tom aktuálnom ročníku festivalu v Ratíškoviciach v nedeľu 12. júla.
2: Tak začína to v 11 hodín, tam to uvádí Dáša Bieliková-Kamaz, to je devčica, ktorá hrávala kdysi na klarinet a vím, že som ji uváděl ve Vysoký Mýtě na festivalu jako dětských orchestrů. Je to tak dva roky, mě ukazovala fotku, jak ji předáváme diplom, když jí bylo já nevím 11, jo, takže takový vždycky náhody, že se člověk potká. No a já tam přijíždívám tak vždycky kolem té druhé a vystřídáme se s Dášou. Zase potom ten odpolední blok mám já. Takže vím, že tam bude veselá muzika Ratíškovice, že tam budou nějací Holanďani, bude tam hudbaláť Prudíka, to je z Heřmanic, Dolník, to je skladatel. Pak tam Vracoviáci, Žadoviáci, Drietomanka, Příbrďáka. Tak to ste, myslím, všetko, co vím po tomto odpoledním bloku.
0: My sme sa, Karlíku, stretli párkrát na pódiu aj ako speváci kolegovia. Je to tak, že ty si ešte medzi tým moderovaním aj dnes rád zaspievaš?
2: To víš, že jo, ale musím říct, že ty seš výborná spievačka, takže bacha na to. Takže to víš, že si rád zaspívam. Ja to mám tak nastaveno, že když mne neřeknou, tak nejdu, že jo. Jako necpuse nikam a když mě se mě zeptají, Kájo, chceš si zaspívat s náma, tak pokud to umím, tak samozřejmě jdu úplně v pohodě a rád.
0: Výborně. No a teda posuňme se ještě o deň dopredu. Rakvice a Túfaranka fest. Čo ponúknu v sobotu 11. júla?
2: Víš co, to je takový festival, takový jakový svým způsobem domáčtější, že jo, protože tam zrovna je to pohodech, kde stojí Vysoká Mája, kde je to zelené tam, jakoby taková ta zelená bůda. Je to menší prostor, tam v Ratíškovicích je to na hřišti, takže tam je to velké a tady je to takové domáčtější a tradičně tam hrává Stříbrňanka, Túfaranka samozřejmě, která potom hraje Zábavu večer. A ještě tam hrávali stabilně třeba Mistřiňanka, Šohajka tam hrávala, pokud se vybavuju. Letos tam bude hrát Straňanka a ještě děti z hudební školy, tak ty budou začínat, no a pak bude hrát Straňanka, Skřivaňanka, Túfaranka.
0: Tak to sa priaznivci dobrej dýchovej hudby, moravsky znejúcej dobrej dýchovej hudby, určite majú na čo tešiť. Oboma festivalmi, ktoré sa konajú v sobotu aj v nedeľu, vás slovom prevedie skvelý Karel Hegner. Karlíku, ďakujeme za rozhovor a tešíme sa na stretnutie.
2: Áno, áno, mirím si krásne a zdravím samozrejme všechny posluchače vaše, pretože ja som zrovna z hodou okolností dneska měl vysílání v poledne Moravu krásnou zem a už tam volali ze záhory a večer mám další vysílání od 6 a taky vždycky tam niekto proste zavolá. Rádi sa počujeme. Mějte sa nádherne.

jak poznáš hrníček. Kam jsem ti nalil čaj? Za oknem projel vlak vodou.